0: děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš se mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: My z vámi, vy z námi, razem daje LEM FM.

šandár prukľati. Znali neverškom naňaty, že byl im snúči guľaty, staroste dívku cilovaty.